0: hen. Agus er a drochúr tíri mé as a necha hen ach mar a tásainu lig únmúd an samagóir nígiseg nechas a dó ach fair play dó brín mac a nef hug sé mé a rás gudí an lá mór mála clí a parkin chrócai agus vi me er a tíf lína a cudjú lofa an láisan a lá mór sean a necha nech dó
1: Na jásin?
0: Jé, ínta jásin, fí me ínta buíacht á bríin, well, vísag a gróm a gobar ljófa fyr tíri bríin agus sem er ás stjá, fí me ínta buíacht á sinni jánu.
1: Mar sin, víti gobar mar fysi hópe? Gan kelja?
0: Gan morin certificate sejum, ach, you know, dálama, agus rinn me dorn an cúrsa fóí, agus caí gur óm a genú rutinseach a gheart. Seachar gur chuirsid súsliom fa chunne trechar blíon, mar fesíó.
1: Speisialta, agus mar na rósaigh daoine a bhálairt, mar gur hílsead gur fesíó bhíanna?
0: Well, you see, tá se a bhád níos da fríocht a nisnó mar bhísead an dámsean. You know, ta scafta mór janu lihid sin a nis le foran, kahari a foran kondi, vau kenal lod bors a nis, a kudju egin le fysiur.
1: Mar sin oin tu soltas an tref si sin, ta ma kenja gru tu griha, vi ha hiul a hanjadu siartin ya maram agus le ling na siartin ya clihi agus?
0: Ie, fi mae'r hwyl cydwôr trenoni ag pel agus ag trenel agus ala mor sian. Fi sisio'r pasti ein fosta, you know, so fi cydwôr abar, ag me fan le ianw nyr y fewn mae sy'r hwyl. Ac, you know, sian yn dod i fi sio agus fwyr mae jarae leis.
1: Lorling, lwetw grwysiasio'r dy heilagaf? Cyn na poestí fi agaf sa chael anna gwa jim ura cyn chyd dynia hana ti agaf?
0: Wel, i ddell yn dynia sinia sa chach agos hynig ronan ar ai. Ta i ddell yn gobar yr ngailiaf agos ta ronan, fi ronan yn cyd dynia la sa chael a ta sysyn am i Vancouver agos hynig Paul yn sian. Yn gen am sio yn ys, ta Paul am i y Saudi, ac ta co ni ar y Malaglia, agos Stepaside, agos yn sian hynny'n Martin ar y tîl, agos ta sysyn na co ni agos Jaila ag y mwy Colin. Agos yn sian, cwpla fi lŷn yn y sian, fi cwpla ein. Ta Eileen na chôni ar yng Ngailif, le Chaila agus ta Aoife na chôni Malaglia a Cogra, Níl Siawad ar hwylo na o Chach, Paul, Stepaside no Hart fan Giantar se. So fi sisir sa Chaila.
1: Dyn na cymni togod ar togal na bwesti na tu hen agus bana ti, gyda mwyr fi sin, greia ta ma cynsio?
0: Fi sin ta greia, cynsio fi sin greia, sisir dyn glan, agus fi ach fwyr mae sy'n rei y lys agus fi sydd you know fi sydd yn ty mai fi sydd hag sydd hyn codiw môr dyn gaharia na dyn ni sinia nyr y hannig na dyn ni sioge ar y tîl hag sydd codiw môr agus mor y dwrs mae fwyr mae sy'n rei y lys agus sy'n ei
1: yn gorin sy'n stahart gwrs dylegi hwyl ys balen ys
0: Well, Karin Shishjak kynse nyr ta tu giri ista mora tamaj ach shenandoi agus you know fe ta rogu mishe sanach agus fi mok nyr hai mai remarke o horebe ach rahim o chyr lehe sira lishe le kudstin an chayla egan amane agus Rhaim o'r hwyl yn yla flin atyn jacht. Fi mwyd o Vancouver, tri yw'r. Fi mysio, fi mae iar ar coni Chicago ar y drochwyr ta sysyn am i o wyn. Gynia ni gi o troch ar er. Ac

0: Gemeni Jerib Horge, August Burget, Falte Higlagum Kente. Tantrur Kenan Chalamash, Donalago Shows of Gazailini Warhu. Augustasome Le Litzir Incha. A honic, as all na brún, clichéran, cárna, cunda na galibhe. I chios a bhí chúig ma tatu géistach na mhálan sin trest an vórd bwem. Agus an dáta tari letir se an seachtú lág a várta, míle nígéid seasca dó. A chara, bu wálam da mech se banana íntuachtum a bhulén difriacht edir na fokla se. Glibuch, glitchuch, stinhuch, agus kulhuch. Freshen bewailem raminorship a nabortchavum. Na dien schkele raune wiede. Ta sula gunga meshe banana kestena sha reetich is mishe le mas moor. Agus a gretichip ken tane metale sha letisha. Chose vio kuig buchel skulle. Mile nei geet shaske do i chose vio kuig shin letit. A wermut koopte. A chwyrtli cwp, gylletir y chwyrtli sysdeach ag ffaib yn ei gaelge a mir yn ei gael chas gydaw. Mi ni gwn cyn chi'r cyrd a harl agos cyn chi'r wyrmwyd yn chwb sy'n.
1: Cyrd a harl agor a parach di wald rhaid gael rhaid letir chi agos rhaid ffapel homos agos cas yn letir un sy'n gaw.
0: Homos di wald rhaid.
1: Homos di wald rhaid.
0: Yn diagros dair.
1: Agos chwrsia hwgwm cwp ti'n mynd
0: i'r fair play gael parach di wald
1: rhaid. Roedd rhaid yn nad o'r tri Spéis grífi ég hann í heim og ég kænt að tænti.
0: Kegur svo slett, he? Hefðið nú þú áhæð?
1: Og mú áhæð. Ég mú áhæð í vína fokklusin. Agus við ekki maður í gobbur í móhar að támsin agus við án tóri í glásin fæbun í gælgi. Þess hafði gótt dýni ekki dýna kóðarðu hos leis fyrir litur jæsa víst í ræri ekki.
0: Kjum tennin bæst í við er tæhæð?
1: Jó Frisin.
0: Jó Frisin
1: átíð.
0: Gan dod. Gan dod. Ac sydd y wahyr sech ysta hed...
1: Om y wahyr, roedd y ffoglwys yn agos. Ta mae'n rhaid gyda wain sech yn nert casi chi agos nert osnil as y benel ag yno. Cynnal chi eich sylw grwy gyrna?
2: Mwyr bwyr asa.
0: Mae'r bwyl gwyl y mwyr am sefyd y saili.
2: Fi sy'n y benel, lech yn rhaid y dyr mewn nis ni roedd y ffoglwys yn y gom. Ach fi siwrs o fi o cain Nach délian anna maid. Agus éan ocula hannig isteach. Da bhíl de dáin móra fadaige. A méid focul. A bhí ag an bersan. Ní dóilam garaach mór tíni ngi dacht stiad asil da. A bhí sé agus bhí sé chói cnálta. A chawri hug sé sin dum samar. Bhí sé scán rairam sé glársam.
0: Agus ai lín ar cymnach lead cian mínu hug ta sa er glibach as dóch ai bach agat sa.
2: Well, we glibach a gwing. Agus we dyni glibach a mech grwag I glibach ara. Well, we gha radawn, stoch gbeish am shagar o hugus, we gha radawn yatach an grwag a beg glibach na bech si kirako. Agus we radale gamech an grwag kasta agus e maradeva korlzinte. Agus bhí cawn glibachar siú. Ach sinéan, ta é an ocolas dócha bhí gom sa nuair sin mar níl na focal eile gom.
0: So bheith glibach cosú le catach agí an scéal cíla chéana tá agí se le dreid mar dúrtú le glibach agus catach. Bhúl le focal catach agí?
2: Catach, níl. Focal casta, jo fa casta, grúi casta ar gwne. Ach grúi glibachar dír fá. Daríde, a mech grúig, achat son, a mech grúig mech gwni rásta dé, mar a dérfag, a mech sé kýra, dérfag a mech sé glibach. A son, vich kárka, agus vich na kletí titim dóv. Agus vich sin glibach, leis. Agus glibís a glát dér a son.
0: Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis.
2: Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis. Glibis.

bin blast am mar a géirú de chluas a bheith mar a ní láharta a chalamadjin sin leis an rakin álain. Well, raham aga dí réalta agi mórugun an álain is aga seo moréad ní weinni mar a aga srinna ní gónail mar a ní vorein in na tíwit a magis a wastad ar u hén tamil da vlíant a hon agus oran bag mair a gásta bíu arim a nacht.

Sinead an grúpa téide a chur tús a se glórhún sanóna inniuh agus chula médíon sin de ríl with de Berl Cargain Rua a chum Brendan Tonra agus Ryan's Rant in sin ar deire sin ón tafa de rinne séad fín teidil anón na steirme nó In Spite of the Storm agus hannig sé sin amach sem léin chávíla agus y trí déag agus hi mwyd I geistioch dan sin le o sin mag diarmada ar fidil Paul Finn ar mosga ceol Sean McElwain ar gitar gasan sian Bazookies agus an dhaud gitar freshen Damien Stinson fear na fluta agus Tristan Rosenstock ar y mauran agus fi Seamus O'Beglech in a dant ar y taffid sin freshen a casa ar y melodion agus y gólin agus sin ceongan na taffid a rinne un grúpa runnum lienta agus ta gulior dienta cap gudivan agus gulior tafadi tukimach egin rupa teda agus madir mei ad kelura chugliana fihid edemohor im liena og sida mach heitian sem lein ha vila agus I tri teda an tedil vi gantin agus in sin sem lein ha vila agus a kahed og sida mach tafadar tedil landrolin agus lein ha vila agus a se og sida mach inye Amorach, agus ceol is cuifne, chávíla agus y de, enon ni styrma, chávíla agus y trídeg, agus cwysme cwali, chávíla agus y ffichia dô. Mae'n sy'n tagal yw'r taffyd tuk I mach a cyb agus cofis, nach diwr sydd y mach cewn elis ol me mlyhen cata, agus ydy celwyr a chwglan y ffichiad er y mohor. Agus besiad lein o sgal sawra Willi Clancy, agus yn ceol chad am celwyr a ceol, y feis a'n ed eich dwnach yn cwgw log a fi ŵl yn sy'n byw as roed na carach ben grwpa teda el lohyrd lein yn eich sy'n. Fannu mwyd lob yn chynnys agos nir sio eisiau mwyd lob y cas cwpla port agos siod o chan gynnydd Lewis gos siod yn grwp y teida give us a penny and let us be gone lawn drolin ddim thyr gawntio agos eisiau mwyd le cwpla port as Tom Collies tham colych o ffogart y le Rawsams agos Clancy's